0: Mensch. Kenne ich Josef Ferdinand Großküter, wie selbst ein Mensch, wie der Gebesar, wie die Europumsoldat in Wattensendung. Capo Mosco, Schizzo, Vienis Fise, Ovasa, Diego Cosa, Emmerich plus Zabsepinski. Protinimo, Bispo, Bibaron, Sebasi, Sinovets, Bacchis, Espoleo, Shalabo, Ocele, Tienici. As Narokin, As Boji, Loco, Fiacchisi, Ferdinand, Karel, Gregor, Netropos, Nazet, Vazet, Zenon.
1: Ocele!
0: Zelas pravnie, pohanec Terezianskej akademie, jeho narantas Božilovkovskej operace od Tadkovkata. Četnie se svoji se dostavil osobne od práci Terezianskej akademie. Oh!